Tchaikovsky a chwalamaid in sin agus the Swan Lake Waltz an tánam e tá sin e cumú e dir 1867 agus 1867. In is an sárhána il dívo vés anion seo David Sebastian Urs agus Steve a vés le clisdal an grúpa seo le óran even ar inni iontach go Celine Dion reint bliantachin tá degín go alba meisi hom lean rovíle sa cair acu nur a boniaf an sár grúpa seo gan chiedwyr agus bres agus Carach a million kerni deltaco fod na crinia. Sioedd yn y sildifo le bwgatwyr.

0: Agus ná bhil duine an fear chéanana bhí sé orrin éiad a bhúr go dtíon doctúr.
1: Scoiltear go maithe do chuir bhil.
0: Bhí sár Paul aige in bar an bar le bhfuil í an tuama ach sin iad.
1: Is dóchan a bhí chéan éana pickpocket san uair sin éil?
0: Ní raibh ach bhí fean na cártaí, fean na trí cead tricks agus rud é mar sin. Agus a chola tríos riomh tráach de trick of the loom.
1: Bhí
0: sé de casa an rud sin. Agus bheit scaoil amach a ríos, dá mbeidh an peán, an peán a lár. Ní bheit nir a bheit an seans a gúd. Ar bhí an casa gé sin, an is ná bheit sé ort Skilling do húr de sé mú húrum. Nó réil.
1: Is mú pigin a húg sé sin leis.
0: Ó, ná bí a kaint.
1: Ní si dani, tán a ráisin ar siúl le blíant a fadan á fúil ó hús na vihetaí. Gein chiad blíin a bhíin a ráisin ar siúl sa dengen, nó kannas gan hefði gurich ar siúl liad?
0: Well, dættur lom gur kúdar am ak. Bíður malin búlin ar dúš.
1: Ó, ná?
0: Sá. Talab mýntur síhi.
1: Mælum Willen.
0: Mælum Willen. Agus, vi par pelan leis, og nú er sin dyrta lung.
1: Mælum Willen, hvað maður?
0: Ak sin insen talva kína. Ak en sandu kóður og makk, tímpun neidi, agus fæða trí kóður og makk, gudi Valen Tagger, den kýðu úr. Agus það sé þann fós. Mýntur kæðis að gefi hann úr sin, kæsins. Agus það sé gótt hann ís, gúr sjám orðin það. Sean Coursa is fair, dert a lum, na dine a hagen cúin. An Coursa is fair. Test mahe i gór kapel. Tagan múra an kapel gud ien dengen ar hanadar ar a lead. Agus ni rabéan símaka in san dúis mar a derpa. Ma hagen an kapel is dag treis an rásga bíle. Það mér að það gæmis ég slán, treystak til stakk, án gæði ég um aðeigja, þetta var þá í neinart fyrir valinn grænæsnað.
1: Tegjum.
0: Mér test annað var.
1: Ach, ný, ný,
0: test krúð.
1: Ný, ný, ný, abir, stöðangil ennig, abir, ísir rás, ná bíðin er ná kapulegum hlaðið leimi.
0: Óni vín. Fem hór vinnir þar trílas, ak ný kynlu með ég.
1: En oedd y boi'n wyndr
0: tílas yn? Wyndr tílas ac ni fynd sy'n sy'n an.
1: Gan dawt abyr tagan dyni, no, capel. Os gachai yn oed dyn dyr, agos le cwpl o blion nhw ysdach chi oedd y techt o'n mreath yn fig, agos beidr oed yn nis wydy.
0: Nŵr fi sog, bydd yr y techt gyda'i rhaid yn dengen, siacht yn rhyw fi yn y capel y techt. Bydd yr y techt o lan manin.
1: Lan manin?
0: O lan manin. Agus sin on ratten vig fedal umar anis gwyl ar y leid de capel de tacht o'n ratten vig ym lina. Da si de tac ffos mar y derpa.
1: Agus yn drawm hagen lo drawm o'r clacht yn y siaid agus.
0: Wel, fi cwyd dan cwysta fi ddyr sy'n ratten vig cwpl mi o hyn i gwr sort rhaes nhw agus dwr o'r lo o gwmysydd y tac ydi yn dengen. Agus yn sy'n fi ddyr I takt of Johannes Osnes e kunte he Tiroen agus anduen is mo an sanata Donegal kunte an Gali takt of kunte an klar korki til verdan agus larne tir
1: tank tir oska hainat
0: oska hainat agus valum les beg sta sort gontnes stabli igun
1: Bin sé sin gaheimlíon ná, bin sé dekkur stablí gáil hannis.
0: Bin acta dýna edisjú na stabli en ish kun din a comad mar a delfa.
1: Dina suas na stabli.
0: I dina suas.
1: An loish dina chare fall.
0: An loish dina.
1: Ni hendro ni eich in istof.
0: Well, ak bese ar a dolamak ben du.
1: Well, agus kynnti b stabli ar fall ser an eishke stolem?
0: Ser an eishke. Gan pein. An tui agus rodei mar sin a bintlis na stabli.
1: Sob feir agus mar sin.
0: Sam.
1: An dani dóla tani sé abir gur sáis dárúda an ráisina bheir siúl gort lár a taurig mar a diafá nari bíana beidir nimad a trasóri í tímpul. Chiar tíad a chuid ar siúl beidir mi dar i fóir na na bechan arit an tímpul abir sa harri kioch sé nís mód a inigar ín nangan.
0: Well, vinnad ar trí la sin, padó, padó. Is there the near Irish

0: sen líb an an uair sin. Ach, hana bhí persa libra mach, mach chuyi, agus níosgíle sa teach, drobaidin agus bhí gai agus báiste, hana bhí puhine tík sa páic, a bhéidre sgíle teach, sen siach nú hana gara, gneidh a chana chéle, chum bwilgar a chéle. Agus bhí dili gai, amánach, amánach chóla sa namach, a sríach istach, go hóna skóla. Nuair sin.
1: Ach, níl a tánach rúváta sa dangan, a chaidu da dint?
0: Tá, sé, tachéan dangan o naidi ag charúlá, da ag tóba naidi ag tóchó hóchtu, hannu híad aianach kapul sa dangan, bí kapul fúr sa chumás sa dangan nuar sin.
1: Dírach rúmi sa gogo?
0: Dírach hóchtu, tóchó hóchtu, hannu sean dangan. Agus bí kapul a wásan sa dangan, agus na haim dien, tamam blientan a gawig, tarakoro, kó fúr sa le koro bíl bídran. Acharai pán dangan is brón dain, Fia hann tere anna kapal nire anna kapal gwaile na anna chan a charae pasir e maraga na uwarsa chai kiyus. Sien maraga hann ishan ag sien tae anna chan anna traitrs. Hann ishan. Siel ag ahara ge saia gwaile sa dili nartu ge an duhig.
1: Smo da traitrs a vina anna dainere?
0: Traitrs a fada nish nile anna kapal le pishkin nish gud.
1: Roda le gromir e kainter na fada tam ta her tmasa mwile hrstu.
0: Wisha.
1: Anna ar kapal bai, shu?
0: Ishe shini nish... Ines darúda sinó sin sin éin jacka bí a chapa nu mic mehan san gáise bíog sé hrein a lán gáise bíog í páir fuar bí chínam hain a páir fuar tás í scoil tí ho hinn co chínam hain páir fuar bí sé led anna óg sé bí marki marki a chapa sin nuar sin an anna jacka bí
1: chola graf sé chana bhean a bhur cach sé na bhur sé gláchan sagar tóirchtu
0: bí sé chana bhean anna bhur cach chapa bí bí sé gudí elifad Ach, sé hrein o'r Capleton, yn gwaith.
1: Cael hwgwys ydy'r rhys, Lady...
0: Lady Reveller.
1: Lady Reveller,
0: rhaid. Os ydy'r gender wedi hali garaig yma chan anu mi byd sy'n.
1: A cawer yn mwyd i'r tych, cawer sy'n mianach na gapol.
0: Nid oes y cawer sy'n fi mianach anu os yn rastis fi ddyr sy'n pa di elwa capol i cwson.
1: A sian a chan o'n mach i'r?
0: Sian a chan eich sy'n pa, na sian a chan eich sy'n hwyd i'r sy'n rhaid i elwa cwr capol. Rhaid? Mi, ag nwyr
1: Wel, sy'n mynd gwtyn eisiau gapel i Johnny?
0: Ar o, wnes i ni hara be mewn ar y sy'n mynd pwy'n gwybod i'r rhaid mars yn ygwm.
1: Ar o?
0: Fi, yes, ddim capel o.
1: Mae capel ffos o gyda hyn, nes capel ebryd?
0: Ni le'n capel gwm le briant yn, a ni'n capel sy'n rhoi ysdi. A capel gan dar yma ni.
1: Ys cynnwm sy'n tog ys capel o gyda hwysi?
0: Pony, fi pony gwm gyda arna, ta chai diolch o le siach na hwch da briant ygwm. Ni le'n o, o, fi nes i brawn da. Tax y tri o'r ta chai nes.
1: A chraed gyda'i rhaid yn dangen, nes?
0: Mishe, le chant yr aim eithaf.
1: Ta pols y gwtio sahar, nid eich mae'n marth tonk yn jacket.
0: Ta'n mynd y bos o de sahar, le cwm yn bryd.
1: Han un agos y dawn o'ch y gwt?
0: Han un agos y dawn o'ch. Mas mae'n mas o'n ymdo am, na hen o. Dach yn y hen o, hasan o'n dwi'n bwyd eithaf o'n dwi'n dwi'n dwi'n
1: dwi'n dwi'n dwi'n
2: Dacar na hen lá a hasaf nuair a hontú fáil déasta a dúir Johnny og Gí Fínanson agus ag caint le brán dám fyrt éir sa bhlíon neidig an ócha dóm. A chá súligum go mynse baran thagart amach lá éigint an bhlíonson. Go baile losge lín in is agus seo thafa da ion brán dám fyrt éir le seánú mar a chú sa bhlíon neidig a seachtáu cahir. Lár siad a rodaí ag súla agus ráistin an dagan in na masc.
3: Cynt oes da hen I chan?
4: Tha mha a bhlíon bí agar Cedi chi hyd o Michel Lago Heburi.
3: O bai loi iart, ni iachas tu a?
4: Wa blien di agos cedi chi hyd.
3: Sin naich o dos, ha. Cogar a chan, ta ahar a hem uar anis fi cegwt o tau mai la losg ystoch o led lín.
4: Na dyrir e, ne. Na dyrir e, ne.
3: Cwna sa fi'n baile sian eisiau gystos y geidi suas. Ti hyd tu i'r ffad o bai fi iawn?
4: Ti hyd tu i. Sargo wedi dan bwyl fi tu hyr. Da chi he bai sin hea. Oh, we are not going to be able to do it. No cockroach. Prati de Hitri, who are you?
3: You're not going to be able to do it.
2: Sean O'Marachú o Mála Lushka in son a caint le Brown Dawn Fertair sa vlian naid ka shachtau cahar agus vi se trocht ar a chadiadig nó agus dyrma mach gom ag eadai nó a reint fad dhine ag a roshan an dangan inuv agus duashan le buachtant dun raum is fior gleasta. Gruv maha guv galeid as fór gua luadar inuv agus nád arúd mas rada gur vailiv éni ar le a chlosan sa ar chartlan vohar na lein chi ní gaudi vach riafas da hiola go cartlan BNG ag RTE .ie. Good evening, Mem Lechela Arish Martian. La Mahagav Galate.

0: device shone in whole nana.
1: Oran Janine Hole Nenin Chin, Casta Gahagan to Balliad, Gamon McDonagh, Oran Anu Hom, Kiran Festi, Agstirach, Sasal, Shindish, Muslim Slam, Reelinly, Kurtus, Lishaglar, Taugus Rau, and Line of Colum Gannon, Alec Finn, Agus Johnny Ringo McDonagh, Cronin's Reel, Agus Tim Maloney, Sagus Shachnumad, Agus Finnish Thresh Vonley, Bemud. Fógurts na mórtúri fúinna bheith sláán hartar fichin úmad gan héan agus na heimnachu ar fad bailí sí sa mála mór in isgu neidi lib ar fad agus bei brisa nóiachta aine nhw vege héan agus ag fila ar an darnacuiz gan chlársa agam eis an dian úmad gan dó agus míle fáilta rúb gala dianguál héan agus le rianna sí ta aigi desfáilti he bailí ar nhw bese banan a veglai chara náda hóchta héan a hóchta sé sé cúg a cúg dó a dó nó sóla seachwúr gud teachtaracht dien chagi cúg a hian a cúg a trí agus nivir WhatsApp náda hóchta seacht náda trí a dó cúg cúg a cúg a cúg agus sjóla rífost an chláir Arna G ag RTE.ie Írtas an tseáin iwaibre cas óran gom rafur agus fér go nuúrín agus go chán gibún a bhí cearach a cúg blian pósta in tsin in ní. Go mar a si búr nóíochta in nuúrín agus a chán. Cas óran lenna nanín cléir más féidir agus a gui blianta fáda gráfur le dachlánta arab bert wai vraidi wai column agus an chlán a lig an teachtarach tsin go nuúrín agus go chán. Agus iwaibre cas óran scolunchrik go fál bairi sioge a samolan atá ag celúra a vrela in Of Sulen a fall gome la all the netza, Wayan, Way Joe, August Waywamo, Samulan on Tachtrachin Rutche, a fall August Ish Nakali Rutsegus Irtus in Chahin, or Winted E. Roche, a Garnamona, Gawartin, Hol Nanda Makdanacha, Raharin, a Gui Holivanach, Degus Caramore, Etesha, Le Winted Harnamona, Gus Fair, Spreul. Gémúl, taimúl, agus óranaí, agus dámsúr gunská an agus cholivánacht ort wartín ó fárik ó dúche an teachtarachtin gaur na múna. Nis tamud a gul eid na hóran in isgu níra seas gomud sa tóir eid na PC eid na hóran eid ta fyrta. Sean, eid chonacha an tsa agus a casa an spailpín fánach.
2: Oh, se spailpín eir a chatrech a mis agus bígis a láhar mraagam Mach a hinn yn siel fi gos yn ar ych yn edd yn y tal ti bon. Mar ych rhaen yn siel fi gos yn ar ych yn edd yn tal ti bon. Mae lof yn y gech dy hyn yn y gapolt grep yn sy'n cricle yn ffon. Sma chwy'n cyn slan let y gwy, mar gydio diog yn ylan grafor. Sgan sgat y ferwg, ta mae i eg y bael yn eich am y nam o gati. Ta bla clia do ta tog fyr gallu Pei lasr yn yr hyn te crafo Pei ffyr yn agos bewyr yr y bawr Dag y maer sy'n y cawr ag ys fal pyn ffonoch Nes y cedl lan yr yn gael ystal y misio hyn fi men sôg o'ch sast Sa'n dar yn ala gael yr ystal y misio fi me bwyr yn croch Ach a tri fwla gael ystal y misio Cywr yn chwycyd ffwnter o gael Ach a dyngwn ys yn agos yn yr ydyl yn yr am y ffasl yn ffol am Nes fi mis y labra ar warg y cilchyn Yn gysan i sieg y trwm yn bosdach Ys har yn mes jasgar me cwle bal Y gysas y me glwych na'n gart Mae'r y glwys jach ar ymbar y llan Le sŵl y terf am y loi Siwn diwr gor y bliw a sy'n gymadyn Ar y hys yn ein ysbal pyn ffonoch O gos fi mis y labra hys yn ael Ys fi nawn yn gylefon Fi'n brags yn nesg yn sybertyn y slatan Sa chylun i gafrach O hef i mrog o'n mwt y toki Sied fi tan i tlodias Ach yw'n bern o gos i'n sylun Ac yr un

0: le líon go chluthe sóisiir in sin idir ardhaach agus cáhan a bhí an níos lochinmh chluthe a rú ardhaacha le gáfhaointe. Bei tuairiscí agin chamá céanna gomanéisce gráine hefarin Leona de Borca agus Aaron David a bhín sin a gaint le néamach a bhí agus. Bei tuairiscí agin an na chluthaí imdíoch in nébe bei Magdara mag tonnach a parciarach ar gan chluthe idir an chleisbhór agus an rain a bríf chríf idir bhean na chabána fortárige agus bhí dar aráine linne a stair de fér síg a príf hóse romána na gaidibhe grúpa dó idir bohan na trá cruc na carach agus barna na warbacha agus bhí jógálach ar bhí sé hén gnách in éhí sé amachra gálan gan chluthe pelle a máta hííon go chríhhíintir Dúnaáil agus foiir an bailin sin gdóir teéis ag deirna na himara chun an láthúir le baganin díh Michael éon cholíháin híanana tíide le náidir cúdiaag agus bhí sé sna glántaí níos dearna áit go bhacha sé an an bailan níh conal agus na dúnamh ag creaochtnú chom édó tríide le náidir níide. So Súr mu dena a réiste ís go parca chrochaí chun chéadú in neomh agus tá na fórne am ar a barcin sin líis agus éintrum mar a déarma éintrum ar thóirí ceú choran Jackmacrá agus líis áirí céad ceanna agus thosa sin in neomhain a déanana trochta ar a glufse tá mac daramach donnacha agus líamach a bhíd.
1: Well, bhfuil iad fáilte isteach go ceann áras na iadú in neomh tráóna tá an dáirí na mar a barca sa si díra chríis bula le uachtarán an cumin comóhíochta agus galibh ar éontra begimirt na gentithe buí agus líis gan áras in san gorm seadisiúnta a bhíanig a chunta lán tíra an sad. Well, i tús na díana, ce feidir go múthach éontrum ar corfig sa trena siúnta agus gur díchálí a bhéad an ías an corfig an sad a bhuihet sínsir mar se ach líis. Bíidir an tuag gáv díana hin de chalidir sa fríomgrád sóisir, chandar ar náisianarí na búdra agus seachhaíiad gan tíom díana ní i chéine ar an stáit se bhúr mar dara úta chu éachta sin dúnta á có beag de líis.
2: In an ceispa sin agus brandú ar lifa seo te gcéla a bhhuaí ar bhacha a bhí si mar rabha láidir na nódar tá enta mar rabha láidir na nódar an teochamá agus ar nó bhí bu ag enta bhí si dimar sa hála bheith níos írte ná mar a bhí líis ach an John Tata de Pacha fannaí bis an clipa cana sóisio fele bhí mag obair ar agus bhí bhí cana bhí oltacha ag gimar sa lifa níos írte ná cairach agus bhagnar nár rugu ora so feic ma linn gada hórlos anio Liam The sidery occurred to thee are in realness, please know, August Torren. By then it came to Anthony or Homelux has failed and close of Interchool, full of dusting clippy, does that crack answer?
1: Tasha Zuckrette, Tasha Zuckrette. No, the Fasulish Tarashan for him are being attacked in Chicago. Ach an sír bhéicig a bhíon ar siúil agus an sír tóin ní maithan é. Agus an áir iad a bhí tú caint ar arór na bhíon sa, chan tú mac sír gríon bhíon méidí agus seasca na é, do gleith canais sínsir dernach, ná raibh corpig cíl cuine dá an galibh párta gáin. Sa bhíon san, in rád na sínsir, de bhí éintrim agus loch garmin. Á dhé chéad ar seo chóigan slitr catisteach agus éintrim ar anúnsí. Iad a dul chun cígan san isteach a dró chúl líse Mae'n nôl ti i mi hysw fwy ac arom. Ac ys, wel, yn cawn sy'n gwneud harys yn tras na o'n gwneud sioc dofod a'r sioc second diog i mi hysw. Ac ys, yn cawn sy'n gwneud harys yn tras na o'n i gymann Lord Parker, Amy ni fwyl. Tŵr mynd y ffwrnau ac ys i gyd o'r rhaeg. Ys y cwl dentrym ta gydsi yn ni grach oen. Ond ni'n y lôn cwl, cael un ym i cfodin er ies ta cwyfyn i gnochtyn er hef na lofyd leeg ys atryg cwyfyn i conlwyn. Yn cawn sy'n ffaitau i gyd. Ég entrum mér ís, ég hef sannu dólar nún því betur það gél, lýs, það gél þar skór lúa, kúl lúa gynni kýr ís og glæðlega kannis ég túsan kýr leha, agus ég túsan tannu leha og dá kjánan sann lastig dæn ámur það vann nýjók ég einn ráhara kjánsan það entrum mér sér kjánsan að dól og Nikól mekka tæminni um akkur hefna lófið lé og nýna lakúl ég entrum er ég stað klær Nikilup sann lárbýl Katie ni fwy lia, agos ar hefna lofyd lle, Shanna ni egrta. Lorna Porca, Amy ni fwy le ffwrn cyd gwlin, agos Lucy yn eich nachtyn o lochail. Siocwyn, entrym er anwn sy'n eir eich, agos i'n tŵs lastr cocwr o'ch, nes yn glas yn ac yn cawns yn stopa he, ei glis, agos ei glantam o'ch Lorna Porca eich, agos siocwyn, ma'n o'i entrym, ma'n o'n yng Nghawnta, y Dolcwyn King, yn cawns yn afwyl eich ac yn Nicole, trast yn y Porca, diadag a holig yn sy'n, yn clion yn ni griffin, yn diadag eich ac yn cwl eich, yn ffos yn dal yr agos yn cawns yn Agus a haida, arish a tasnánike, anna kauna fadum baltasun, o Eva Nick Alistair in Sequoia